0: Rádijská mríža Rádio Ena.
1: Váš pes púšťa dláke.
2: Váš partner pa izgovore.
1: Robotský sesálnik Roborock. Pobere oboje.
2: Večná Roborock Picasso.

Je jemu tuhé lese, an obláču se jo štráce, smrdu je takú, ku kačne staré škováce, živu pej takú, da nidov vedet, da je živ. An strašno rád je tiste čudne, čudne cigarete kadiv. An obláču se jo štráce, smrdu je takú, ku kačne staré škováce, živu pej takú, da nidov vedet, da je živ. An strašno rád je tiste čudne, čudne cigarete kadiv.